0: Rádiu Veronika. Veronika. Rytmat na srdce, srdceto.
1: Žena majka, krajica. Familia Galaxy. Kúsen na všetky jazyky.